Máme 22 minuty po 8. I to bol pravdivý bangerek, ale šťaže, bende ich viencej. Tu Hot to Skip, to trenduje, serio, ešte v tej godine. Miley Cyrus, Lisa, či Whiteyard a oproč muzičky Přepis na šňadanko.